0: Zoon Radio.
1: Radio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Disney Plus nasazuje Avatar, Oheň a popel, na Netflixu pokračuje třetí řadou turecké drama Já jinak a Magic Box dnes vydává 90-kovou akční klasiku s Arneem Likvidátor. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?

0: The strength of the ancestors is here.
1: Na Disney Plus dnes přistává třetí díl ságy Avatara. Avatar, oheň a popel navazuje těsně na předchozí film The Way of Water. Sallyho rodina stále žije s klanem na pobřežních útesech, ale smíření se smrtí nejstaršího syna poznamenává každého z nich jinak. Spider se s životem v komunitě nedokáže srovnat natolik, takže rodina nakonec stojí před bolestivou nutností se rozdělit. Každý se vydává na vlastní cestu a divák s nimi poznává nová zákoutí Pandory. Sallyovi se přitom setkají s klanem Tlalim, nomádskými větrnými obchodníky, kteří proplétají Pandorou v obrovských vzdušných karavanách. Jenže mírové plány rychle naruší popeloví lidé, kteří viní bohyni Eva za zkázu svého domova. Za kameru se opět postavil režisér James Cameron a v obsazení se vedle Sama Worthingtona a Zoe Saldany vracejí Sigourney Weaver, Kate Winslet, Steven Lang i Cliff Curtis a přibyla také Ona Chaplin a Eddie Falco. Avatar, oheň a popel najdete ode dneška na Disney+.
2: You cannot live like this, baby. In hate.

Karlovarský festival se blíží a pokud se chystáte v červenci na jubilejní 60. ročník, je nejvyšší čas jednat. Pořadatelé letos nabízejí digitální festival PAS Plus ve dvou variantách, buď na celých 9 festivalových dnů od 3. do 11. července, nebo takzvaný festival PAS Plus Smart pro ty, kdo dorazí až v pondělí 6. a vydrží do sobotního zakončení. Co s ním získáte? Hlavně klid. Vstupenky si zarezervujete z domova ještě před příjezdem do Varů, pak si uložíte přímo do voletu v mobilu a k tomu dostanete festivalovou brožuru, měsíční předplatné streamingu KVIFF TV za korunu a slevu na festivalový merch. Pozor, pasy jsou v omezeném počtu a žádost vyřídíte přes váš uživatelský účet na kviff.com. Příliš neotálejte.

0: Hayatımızda bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsak, bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar.
1: Na Netflixu startuje třetí řada oblíbeného tureckého romantického dramatu Já jinak. Ada se vrací do přímořského Avaliku s touhou po novém začátku, jenže minulost si ji najde dřív, než stihne vydechnout. Její přítelkyně Sevgi se mezi tím odváží pochybovat o svém vysněném mateřství a Leila přehodnocuje vlastní vztah. Tři silné ženy, tři životní křižovatky. Třetí řada seriálu Já jinak je nyní k dispozici na Netflixu.
2: Ay, Melek, diyoruz aşkım. O zaman... Road trip başlasın.

0: Government Agency. He answers to no one.
1: Vydavatelství Magic Box vydalo na Blu-ray jednu z klasických devadesátkových akcí s Arnoldem Schwarzeneggerem Likvidátor. Chuck Russell natočil v roce 1996 napínavý akční trailer, ve kterém Schwarzenegger hraje federálního agenta Johna Krugera, odborníka na přidělování nových identit osobám v programu ochrany svědků. Zkrátka, pokud vám hrozí smrtelné nebezpečí, Kruger vás z dosavadního života doslova vymaže. Jenže tentokrát někdo zevnitř systému prozradí totožnost chráněné svědkyně a Kruger musí bojovat nejen o její život, ale i o vlastní. Vedle Schwarzeneggera tu září James Caan jako záporák, Vanessa Williams jako chráněná svědkyně a James Coburn v roli nadřízeného. Likvidátor je klasická devadesátková akce, možná ne úplně sofistikovaná, ale o to víc osvěžující v době, kdy blockbustery trvají 3 hodiny a každý druhý záběr je CGI. Blu-ray vydání Likvidátora seženete v oblíbených obchodech díky distribuci Magic Box. A pokud preferujete digitál, film si můžete půjčit nebo zakoupit online na Prime Video nebo Apple TV.
0: He is called in when time has run out. To save your life, he must eliminate every trace of your existence. A body may be found, but it won't be yours. Because to protect your future, he will erase your past.
2: Relax. You've been erased.
0: Eraser.
3: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Když se zítra objeví nové tituly v kinech, mám pro vás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů českými diváky. Nabídka byla skromná a ještě skromnější je podle diváků kvalita. Z Hollywoodu nejvíce zabodovalo překvapivě Toy Story 5 příběh hraček. Woody, Buzz, Raketák, Jessie a celá parta se vrací, aby čelila překvapivě aktuální výzvě. Do jejich světa vtrhne moderní technologie v podobě chytrého tabletu přezdívaného Žabletka a s ním otázka, jestli klasické hračky vůbec mají místo ve světě dotykových obrazovek a aplikací. V kinech se líbí i irsko-americký muzikál Srdcovka od Johna Carneyho, autora filmu Once nebo Sing Street. Paul Rudd hraje frontmana svatební kapely, který během jednoho večera jamuje s vyhasínající popovou hvězdou v podání Nicka Jonase. Výsledkem je hit a sláva, ale ne pro toho, kdo ji čekal. Hřejivý i lehce hořký pohled na cenu ambicí. Diváci kvitují také festivalový klenot japonského anime film Chao režiséra Yasuhira Aokiho. Vizuálně nespoutaný příběh z futuristické Šanghaje, kde se lodní inženýr nečekaně stane snoubencem mořské princezny, dcery samotného Neptuna. Film získal cenu poroty na festivalu v Annecy. Z dokumentů v kinech se trefil do vkusu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, intimní portrét kytaristy a skladatele na prahu 70, který se právě vrátil na pódium po operaci pohybového aparátu a paralelně skládá muziku pro divadlo, seriál i vlastní solové album. Spíš živý záběr do zákulisí tvorby. Tak to bychom měli. Nejlépe hodnocené filmy v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: You like it here? What do you like about this place?
1: My mom wanted to move here. Stuck in this shit all.
0: So, there's nothing you like about this place?
2: Do českých kin vstupuje australský nadpřirozený horor Leviticus od scénáristy a režiséra Adriana Chiarelli. Dva teenageři se ocitnou v pasti, ze které není úniku. Pronásleduje je záhadná entita, která umí číst jejich nejhlubší touhy a brát na sebe podobu toho, po kom nejvíc touží. Horor tak sází na velmi zákeřnou premisu. To, co nejvíc chceš, tě může zabít. Ve vedlejší roli matky jednoho z chlapců se objevuje australská herečka Mia Wasikowska. Film měl premiéru na festivalu Sundance v sekci Midnight a to s výsledkem, jaký si každý horor přeje. Kritici ze zahraničních médií nešetří nadšením. Variety například mluví o dalším žánrovém klenotu v mimořádně silném roce pro hororový film. IndieWire o srdcervoucím milostném příběhu prostoupeném intenzivní touhou a hrůzou z jiného světa. Leviticus je tak zřetelně dalším výrazným hororovým titulem začátku léta a navazuje na momentum, které letos nastartovaly Backrooms a Posedlost. Leviticus najdete ode dneška v českých kinech díky BioNow Zero Gravity.
1: Ryan, you okay? You see anything that looks like me? Don't go near it.

Steven Soderbergh, Oscarový režisér třeba takových filmů jako Erin Brockovich nebo série Dennyho parťáků, vydal mimořádný projekt. A tentokrát to není film, je to aplikace. Jmenuje se Production 02074 a je to hluboce osobní podsta čelistem, legendárnímu thrilleru Stevena Spielberga z roku 1975, který Soderberga jako kluka přivedl k myšlence točit filmy. Apka nabízí fotografického průvodce všemi 143 natáčecími dny čelistí, proložený Spielbergovými zápisky z produkčního deníku a Soderbergovou analýzou toho, proč jsou čelisti filmem, který změnil kinematografii. Scrollujete přes záběry den po dni a dialogy čelistí se vám spustí v hlavě sami od sebe. Soderbergh chtěl nejdřív tradiční knihu, ale srovnatelné tituly stojí i přes $2000. Takže se obrátil na formát, který tohle umí líp a levněji, tedy na apku. A prý to byl ten moment, kdy slyšel startovní výstřel. Spielberg se projektu aktivně účastnil, přidal kontext ke klíčovým scénám a napsal epilog, ve kterém se ohlíží za tím, co bylo de facto nejtraumatičtějším natáčením jeho kariéry. Říká se mu otec moderního blockbusteru, ale tenhle film málem nevznikl. Production 02074 je k dispozici v Apple Store za $24.99, v Česku za 699 korun a všechny výtěžky jdou na dobročinnou organizaci na ochranu zvířat. Verze pro Android tablety by měla přijít každým dnem. Jak říká sám Soderbergh, je to filmová škola v aplikaci a když byste to spočítali na roky zkušeností, vyjde vám aplikace Production 02074 na 50 centů za rok.

0: Mara Zorell. Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
1: Od dneška můžete vyrazit do kina na druhý film nového DC univerza Supergirl. Režisér Craig Gillespie, který se proslavil snímkem Cruella, tentokrát adaptuje oceňovaný komiks Toma Kinga. Příběh sleduje Kara Zor-El, Supergirl, která se na své 23. narozeniny ocitne tváří v tvář nelítostnému nepříteli a je nucena vyrazit na nebezpečnou mezihvězdnou výpravu po boku nečekané společnice, mladé dívky Ruthie, která touží po pomstě za smrt svého otce. Ve hvězdném obsazení září Millie Alcock, známá ze seriálu Rod Draka, jako titulní hrdinka. Tentokrát v pojetí výrazně temnějším a drsnějším, než jsme u Supergirl dosud viděli. Zloduchovi Kremovi propůjčil tvář Matthias Schoenaerts, jako záhadný námezní bojovník Lobo se objeví Jason Momoa a krátce se přihlásí i David Cronsworth v roli Supermana. Supergirl vstupuje do českých kin již dnes v distribuci Vertical Entertainment.
0: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.
2: Tak co?

0: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
1: Na streamovací platformě Disney Plus startuje pátá a zároveň poslední řada jednoho z nejlepších seriálů posledních let – Medvěd. Kdo seriál sledoval od začátku, ví, že mladý šéf kuchařkárny se zkušenostmi z těch nejlepších restaurací světa se vrátil do Chicaga, aby převzal rodinnou prodejnu sendvičů. A z té nepravděpodobné party se postupně stala jeho druhá rodina. Jenže v páté řadě se všechno mění. Carmi se rozhodl z gastra odejít a restauraci přinechává Sydneymu, Richiemu a Natalie. Bez peněz, bez záchranné sítě a uprostřed přívalové bouře musí tihle tři stmelit zbytek týmu a zvládnout poslední směnu v naději, že konečně vybojují vytouženou michelinskou hvězdu. Tvůrce Christopher Storer tak finální řadou říká, že dokonalá restaurace možná není o jídle, ale právě o těch lidech za sporákem. V hlavních rolích se vrací Jeremy Allen White, Ayo Adebiri, Ebon Mosbekerek a Abby Elliott. Pátá a poslední série seriálu Medvěd je nyní k dispozici na Disney+.
2: Everything's either gonna be okay.
3: No, stop! It's not sucking!
4: Or not.
5: Only love.
6: We are outgunned and we are outmanned.
7: Can bring the rain.
6: We got no money.
7: That falls like tea.
6: But we have each other and nothing left to lose.
7: Pray.

0: Dnes v kinech přistane kombinace temného hororu, komiksového vesmíru DC, ukrajinské tragikomedie i nostalgické české táborové romkom. V hororovém sci-fi Leviticus se dva teenageři snaží utéct nadpřirozené entitě, která na sebe bere podobu osoby, po níž jejíž oběti nejvíc touží. Atmosférická australská žánrovka s Miou Vasikovskou, která bodovala na Sundance i půlnočních sekcích festivalů. Supergirl režiséra Craiga Gillespieho rozšiřuje nové filmové DC univerzum v našich kinech. Kara Zor-El v podání Millie Alcock vyráží na vesmírnou výpravu za pomstou i spravedlností po boku velmi nečekaného spojence. Ukrajinské road movie Mé tiché myšlenky sleduje mladého zvukaře, který chce za prací do Kanady, ale místo čistého startu dostane dobrodružnou sázku po Zakarpatsku a nucený výlet se svou energickou mámou. Civilní jemně bizarní tragikomedie s výraznou Irmou Vitovskou. A v kinech je i česká romantická komedie Po večerce od Dana Pánka, který dostává Vladimíra Polívku na dětský letní tábor, kde se musí poprat se schátralým táborem, nevraživým zástupcem a hlavně s dávnou láskou, kterou hraje Eva Podzimková. Do kin můžete vyrazit i na dokumenty. Amazonie je rodině laděný francouzsko-brazilský dokument, který po havárii letadla sleduje opičáka, jenž se poprvé v životě ocitne v divoké džungli. Dětsky přístupný survival s důrazem na výjimečné záběry pralesa. Esejistický dokument 1+1+1 s československým týmem na 16mm filmu přemýšlí o tom, kam nás vlastně žene pokrok a nechává tři postavy ano, ne a nevím bloudit světem i vlastními postoji. Tak to bychom měli kompletní přehled dnešních novinek v kinech. Hovk!
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: everything is vibrating. All around us. The world is turning. There is a secret life beneath us.
1: Na Netflixu odstartovala druhá řada hraného seriálu Avatar Legenda o Aangovi. Po hořkosladkém vítězství u severního vodního kmene se Aang, Katara a Sokka znovu vydávají na cestu a tentokrát s novou misí. Přesvědčit záhadného zemského krále, aby se přidal do boje proti ohnivému lordovi Ozájovi. Ve světě, kde zuří válka a každý živel hraje roli, je mladý Avatar stále na cestě k mistrovství a nepřátelé, kteří ho chtějí zastavit za každou cenu, ho nenechají vydechnout. Hlavní roli Aanga si opět zahraje Gordon Cormier, po jeho boku stojí Kai Ventio, Ian Ausley a Dallas Liu. Druhá řada Avatara Legendy o Aangovi je pro vás k dispozici na Netflixu.
0: We're all connected through the earth.
2: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe.
1: T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licencié parce que sinon ce serait eux.
0: J'ai jamais dit ça.
1: Tu n'as pas de cœur.
2: Action! Na streamovací platformě Edis Online se dnes objevuje belgicko-italsko-francouzské drama Dva dny, jedna noc. Za kamerou stály uznávaní bratři Jean-Pierre a Luc Dardenovi, kteří film stvořili v roce 2014. Příběh se točí kolem Sandry, ženy, která se právě vzpamatovává z deprese a zjistí, že její kolegové v solární elektrárně právě odhlasovali její propuštění výměnou za roční bonusy 1000 €. Sandra má jediný víkend na to, aby každého z nich osobně obešla a přesvědčila je, aby se svého bonusu vzdali a ona nepřišla o práci. Marion Cotillard podává v hlavní roli výkon, pro který film existuje. Tiché, vyčerpané a přitom nepodajné odhodlání. Bratři Dardenové film natočili bez velkolepých gest, bez hudby, bez dramatické estetiky. Místo toho nechávají kameru těsně za Sandrou a divák s ní klepá na každé dveře znovu a znovu. Výsledkem je jedno z nejintenzivnějších sociálních dramat posledních let. Dva dny, jedna noc s Marion Cotillard najdete ode dneška na Edis Online.
3: Papa, allez au chômage.
4: La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on a.
3: Mais je sais.
4: T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric. Non, je la ferme pas, dégage.
5: Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime?
3: 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir.
4: Tu vas y arriver, j'en suis sûr.
6: 4 důvody pro DAB Digitální rádio.

0: Hello?
1: Oh my God. My brother was in a car accident. Is he okay?
0: He will be. It was quite an accident. He was very lucky.
1: Who the fuck is this?
2: Na Netflixu přistál nový americký film pro ty, kdo mají rádi komedii se srdcem i chaosem v jednom, Malý bratr. Režisér Matt Spicer vypráví příběh úspěšného a pečlivě organizovaného realitního makléře, jehož dokonale naskládaný život vezme za své ve chvíli, kdy se bez varování vynoří jeho výstřední mladší brácha. A jak to tak bývá, příbuzní mají talent přijít vždy v tu nejméně vhodnou dobu. V hlavních rolích se potkají John Cena a Eric Andre a k ním přidejte Michelle Monaghan a Christophera Meloniho a máte partu, od které se dá čekat spolehlivě cokoliv. Malý bratr, komedie o tom, že největší chaos vám do života přinese vždy vlastní rodina, je nyní k dispozici na Netflixu.
3: Get in here! Just me and you. Is this really my life?
1: Don't do the same thing.
3: I'm driving a car!
1: He's not my actual brother.
4: Good morning!
1: But the timing on this could be worse. I start shooting tomorrow.
5: We should cut. There's a guy pissing all over the car out there. And he shattered the window. And a car drove by and ripped the door off.
4: Don't mind me. I'm Red's little brother.
6: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: tím zjistí, že o ní firma stojí jen tehdy, když se kolegové vzdají ročních bonusů. HBO Max přináší třetí řadu Rodu draka, Targaryenská občanská válka pokračuje, dračí oheň sálá a intriky se množí. Kdo sledoval předchozí dvě řady, ví, že si nesmí zvyknout na nic a na nikoho. Netflix servíruje druhou řadu živé akce Avatar, legenda o Aangovi. Aang, Katara a Sokka míří za králem země, aby zastavili pána ohně o záje. Dále turecké romantické drama Já jinak ve třetí řadě a komedii Malý bratr s Johnem Cenou a Ericem Andrem. Realitní makléř s pořádným životním Maglajzem v podobě výstředního mladšího bráchy. Lehké a možná i zábavné. Prime Video láká nově na korejskou romantickou komedii See You at Work Tomorrow. Workoholička se zavřeným srdcem versus nejvyhýbavější šéf ve firmě. Klasika žánru v korejském podání. A Sky Showtime přichází se zajímavou dvojicí. Temná komedie Honey Don't od Ethana Coena. Margaret Qualley, Aubrey Plaza a Chris Evans v záhadně plné podivných smrtí a ještě podivnějšího kostelu. A na Sky Showtime dorazila také druhá řada špionážního thrilleru The Agency s Michaelem Fassbenderem, který se ocitá na ostří nože mezi záchranou své lásky a zradou, která může změnit vše. Tak to je týdenní streamingový přehled, pestrý žánrově i geograficky. Hovk!
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace z kin, streamingu nebo nových videonosičů. Jak se říká, opakování je matkou moudrosti. Přehled všech titulů, které jsme tento týden podrobně probírali, najdete na našich stránkách. Kdyby někdo tápal, zunradio.cz. Díky, že ladíte rádio s tou nejlepší muzikou v éteru. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si horký víkend a mějte se krásně.

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším novinku z kategorie Vesmír si dělá, co chce. Mluvím o horkém Jupiteru Korot 2b, exoplanetě, která obíhá svou hvězdu za pouhých 1,7 dne, váží 3,5 Jupitera a přesto má nafouklou atmosféru jako balón na pouti. Jak popisuje magazín Universe Today, mezinárodní tým astronomů s pomocí velmi velkého dalekohledu v Chile zjistil, že tahle planeta rotuje pospátku vůči svému oběhu. Ano, slyšíte dobře, točí se obráceně. A aby toho nebylo málo, jeden den na ní trvá dvakrát déle než celý rok. Doktorka Aurora Keseliová z Caltechu připomíná, že žádný univerzální model na horké Jupitery neplatí. Každá nová planeta nám rozbíjí učebnice. A já, který tu krouží už 6 dekád spořádaně dopředu, jen tiše závidím tu drzost. Tak ať vám zítřek vyjde podle plánu, i kdybyste se točili jakkoliv. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
5: Zun.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme zprávu, která zní jako vtip, ale není. Astronauti budoucnosti by mohli pít vodu přefiltrovanou ústřicemi. Ano, slyšíte správně. Jak uvádí space.com, společnost Monolith Space spolu s Univerzitou Harrisburgu vyvíjí uzavřený akvakulturní systém, ve kterém by tyhle ústřice čistily vodu, recyklovaly vzduch a možná i nakrmily posádku cestou na Mars. Ústřice ve vesmíru zatím nikdy neletěly a na mezinárodní vesmírné stanici není ani akvárium dost velké, aby je uneslo. Prototyp s mladými ústřicemi byl veřejně předveden a nachází se zhruba ve třetině cesty k letové připravenosti podle stupnice NASA. Vědci zkoumají i řasy, ryby a hydroponii. NASA přitom označila výživu pro Měsíc a Mars za prioritu. A lidstvo ústřice jedí už 100 000 let, tak proč ne ve stíži? Držte si lžičky, vesmírná večeře se chystá.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme zprávu, která zní jako vtip, ale není. Astronauti budoucnosti by mohli pít vodu přefiltrovanou ústřicemi. Ano, slyšíte správně. Jak uvádí space.com, společnost Monolith Space spolu s Univerzitou Harrisburgu vyvíjí uzavřený akvakulturní systém, ve kterém by tyhle ústřice čistily vodu, recyklovaly vzduch a možná i nakrmily posádku cestou na Mars. Ústřice ve vesmíru zatím nikdy neletěly a na mezinárodní vesmírné stanici není ani akvárium dost velké, aby je uneslo. Prototyp s mladými ústřicemi byl veřejně předveden a nachází se zhruba ve třetině cesty k letové připravenosti podle stupnice NASA. Vědci zkoumají i řasy, ryby a hydroponii. NASA přitom označila výživu pro Měsíc a Mars za prioritu. A lidstvo ústřice jedí už 100 000 let, tak proč ne ve stíži? Držte si lžičky, vesmírná večeře se chystá. Mějte se pozemsky.
0: Tři důvody pro DAB digitální rád.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme zprávu, která zní jako vtip, ale není. Astronauti budoucnosti by mohli pít vodu přefiltrovanou ústřicemi. Ano, slyšíte správně. Jak uvádí space.com, společnost Monolith Space spolu s Univerzitou Harrisburgu vyvíjí uzavřený akvakulturní systém, ve kterém by tyhle ústřice čistily vodu, recyklovaly vzduch a možná i nakrmily posádku cestou na Mars. Ústřice ve vesmíru zatím nikdy neletěly a na mezinárodní vesmírné stanici není ani akvárium dost velké, aby je uneslo. Prototyp s mladými ústřicemi byl veřejně předveden a nachází se zhruba ve třetině cesty k letové připravenosti podle stupnice NASA. Vědci zkoumají i řasy, ryby a hydroponii. NASA přitom označila výživu pro Měsíc a Mars za prioritu. A lidstvo ústřice jedí už 100 000 let, tak proč ne ve stíži? Držte si lžičky, vesmírná večeře se chystá. Mějte se pozemsky.
0: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Astronomové možná objevili pozůstatek po supernově hned vedle supermasivní černé díry ve středu Mléčné dráhy. Jak popisuje magazín Universe Today, mezinárodní tým s pomocí rentgenové observatoře Chandra provlédl oblast Sagittarius C, hvězdotvornou kolébku na okraji centrální molekulární zóny, a našel tam podezřelou modrou skvrnu rentgenového záření. Pokud se potvrdí, byl by to jeden z nejbližších známých pozůstatků supernovy u galaktického jádra. Rozpíná se rychlostí přibližně 3 milionů 200 tisíc kilometrů za hodinu a je starý nejméně 1700 let. Těžké prvky jako železo a kyslík se zatím nenašly, možná už splynuly s okolním plynem. Jinými slovy, hvězda se rozprskla tak elegantně, že po sobě uklidila. Data ke kompozitnímu snímku dodali i XMM Newton, Meerkat a Pan Stars. Krásná mezinárodní spolupráce, jen černá díra mlčí.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: Zoom. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme zprávu, která zní jako vtip, ale není. Astronauti budoucnosti by mohli pít vodu přefiltrovanou ústřicemi. Ano, slyšíte správně. Jak uvádí space.com, společnost Monolith Space spolu s Univerzitou Harrisburgu vyvíjí uzavřený akvakulturní systém, ve kterém by tyhle ústřice čistily vodu, recyklovaly vzduch a možná i nakrmily posádku cestou na Mars. Ústřice ve vesmíru zatím nikdy neletěly a na Mezinárodní vesmírné stanici není ani akvárium dost velké, aby je uneslo. Prototyp s mladými ústřicemi byl veřejně předveden a nachází se zhruba ve třetině cesty k letové připravenosti podle stupnice NASA. Vědci zkoumají i řasy, ryby a hydroponii. NASA přitom označila výživu pro Měsíc a Mars za prioritu. A lidstvo ústřice jedí už 100 000 let, tak proč ne ve stíži? Držte si lžičky, vesmírná večeře se chystá. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám přináším příběh, který zní jako sci-fi, ale je čistá věda. Astronomové se naučili odposlouchávat černé díry. Ano, čtete dobře, odposlouchávat to nejtišší místo ve vesmíru. Jak uvádí Universe Today, observatoř LIGO zachytila gravitační vlnu označenou GV2025-04014. Zhruba třikrát silnější než ta vůbec první detekce před 10 lety. Vznikla, když se dvě černé díry srazily a splynuly v jednu. Tým doktorky Ling Sun z Australské národní univerzity z toho signálu vytáhl takzvané přímé vlny. Slabonkou ozvěnu z těsné blízkosti horizontu událostí. Z ní změřili, jak rychle nová černá díra rotuje a jakou má povrchovou gravitaci. Je to první test Einsteinovy obecné relativity v podmínkách, kde by se měla začít lámat. Horizont událostí. Místo, kam se naše mapy zdráhaly kreslit. A já? Ze své oběžné dráhy jen tiše tleskám. Nejde se podemsky.
3: Tak co?

Maribi Samplas. Behočki čisti chill. Pekne deep down.

Nando Fortunato Podrui Krát. A Wanna Change.

This is what we do.